0: na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště

0: dát srdce na dlaně
1: a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád.

0: směrem k zdravé výživě.
1: Napočítat kalorie.
0: Prý je zcela nezbytné.
1: Kdo spásá prase na rožně.
0: Ten tlusne tukem pod kožním.
1: A je to v háji.
0: Stěží běží k tramvaji.
1: Tak letím dívkám na pusu.
0: Jak koušou kusy kuskusu.
1: A přikusují celozrnou housku z ubrousku.
0: Říká, že jedí věci bez éček.
1: A že je pro ně blbeček ten.
0: Kdo den co den jde na pivo,
1: kupuje jen pečivo
0: z chodých tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem.
1: Mám rád jejich povahy,
0: mám rád jejich úvahy,
1: a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád. Prsa jsou vážně prima,
0: jsou

0: A když se blíží desátá,
1: rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání.
0: Že v bazénech nešlo to,
1: tak založili biotopy.
0: Beze stopy chemie
1: lidí jezdí hromady,
0: licachtat se tady s žábami
1: a ovády.
0: A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít do svých rukou
1: a dělat dobrou věc.
0: Mám rád jejich pohledy,
1: když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád zadek, vážně

tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní,

0: Beh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
2: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

Paris a Dolce Vita. No, teraz prejdeme trošku do takých tých modernejších vôd. Šlasieme si Jason Derulo a jeho Take You Dancing a potom vás pozvem do kina. Dobre? Už o chvíľočku ideme do Mlynov Cinemas, našich milovaných kinosál. Tak zostaňte s nami pozitívne naladení. O chvíľočku kino.

Jedna doba s druhou, vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol.

už do ruky vzal a brutálne se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny: Synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky musel jíst z konzervy.

říkej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Znám milión blištivých měst, v nich milión dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio Vnitre. Wow!
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Koby. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.